Radio. Čisti rok. Čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep, čep